Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litrů za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Helping the kids out of their coats, but wait the baby.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
1: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
2: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: nebylo.
1: Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
0: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běhej si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: musí spát. Ať mě to zehněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
2: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 20.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe Dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

to není, jak to má bejt. Tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt. Já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe. Z divokých citů mě poleje a zebe. Já rád bych to hrál a stonal jako král. Dneska už to holka nejde tak radši.

0: pneumatiky.
1: To je snad pneumatika.
0: Švédská bedna je můj kamarád. Hej, hej!
2: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy, 400 aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy, 400 gramů z běžných 52,90.

vaší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám. Jsem neboštík, jsem pod dnem. Co pak se mi najde někdo, kdo by mě vzkřísil, kdo by mi vrátil mé drahé peníze? Nebo aspoň mi řekl, kdo mi...
1: Šarm bez lesku.
0: Říkám jste něco,
1: někdo... Pláč bez lesku.
0: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám...
1: Bez potlesku.
0: Ať se podívám, není to člověk, aby ho neměl v podezření.
1: Měl bych se vzdálit. Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

tam s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdy

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny z Česka.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litrů za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

velký kornout té, co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla roko.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Zítra má

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Psal se rok 217 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený Ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Giga.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: Už viem, čo znamená byť závodom a aká je večnosť krása.
1: Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Už ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vinci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky. Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Báhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Další nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ,

knížka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený Ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Když měsíc rozlije

0: Takhle pozdě v noci posloucháte rádio. I takhle pozdě v noci posloucháte Noční proud. Český rozhlas je na Radiožurnál každou noc.
1: Ve správný čas, na správné frekvenci. Jsme u vás tak blízko, že už to blíž ani nejde.
2: Pro všechny bdící, snící, milující a pracující.
1: Nechte se unést.
3: Mějte se, jak si přejete.
1: Noční proud. Pořad proti blbé náladě.
4: Noční.
5: Proud.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe Dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocí k vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.
2: Do řádku tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Báhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Kóp, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

0: plán.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou

šaty, oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou od lidí, jsem jak ta zahrada stíná.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litrů za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5-litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

0: To je skvělý. Díky moc.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Hochwald ledový nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 19,90. Dle gusta, listové těsto chlazené, 300 gramů za 24,90. Jihlavanka standard originál, mletá káva, 1 kg za 229 korun.
2: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvy za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Mylko Tvaroh, vybrané druhy 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

době tání i ve dnech říjnových. Kdo místo mne se sklání k té vodě tam

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100-gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlato za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlato pramen 11 v 1,5.

pne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové PET lahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kostelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Mů písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Konínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Cože?
1: Ještě jednu sloku.
0: A proč bys přidávala sloku?
1: Aby jsme se tady tak nemačkali.
0: To se ti nelíbí.
1: Ale líbí, ale prostor je potřeba.
0: Že já si právě myslím, že když se tady zvětšíme, tak se nenajde tady, víš, že se nám jako ta písnička se prostě, z tý se stane takový bludiště a už se, bude to problém se tady najít. Já už bych radši zpíval refrén.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Rama vybrané druhy 400 gramů z běžných 52,90 za 49,90. Royal Crown Cola vybrané druhy 1,33 litru z běžných 28,90 za 26,90. Dle Gusta broskve půlené loupané v konzervě 820 gramů z běžných 44,90 za 36,90. Sladká tečka mražený kornout vybrané druhy 115 ml z běžných 12,90 za 9,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, z naší letákové nabídky privátních značek vybíráme Ranko polotučné trvanlivé mléko 1 litr za 11,90. Coop Premium mléčná krupice vybrané druhy 130 gramů za 13,90. Sladká tečka lékořicové pendreky 90 gramů za 19,90. Klasik toustový chléb vybrané druhy 500 gramů za 24,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti ve 100 gramovém balení za 26,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 70 gramů za 16,90. Nový den espresso pražená zrnková káva 70 gramů za 19,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. 48% Gouda vážená 100 gramů za 14,90. Hel, energetický nápoj vybrané druhy, 250 ml plech za 12,90. Prezident Camembert vybrané druhy, 90 gramů za 29,90. 82% rodinné 200 gramů za 22,90. Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka 405 ml za 49,90. Jar prostředek na nádobí vybrané druhy 450 ml za 44,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. 45% uzený ajdam vážený 100 gramů za 15,90. Míša zmrzlina vybrané druhy 55 ml za 12,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 9,90. Zlatopramen 11 v 1,5 litrové petlahvy za 34,90. Bonduel kukuřice nebo hrášek 212 ml za 24,90. Hanácká kyselka vybrané druhy 0,7 litru za 16,90. Opávia Bebe dobré ráno vybrané druhy 50 gramů za 9,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, využijte naší letní nabídku nápojů. Matony s příchutí vybrané druhy v 1,5 litrové petlahvi za 16,90. Staropramen Nealko půl litru plech za 16,90. Coca-Cola, Fanta nebo Sprite 2 litry za 36,90. Kozel ochucený nealkoholický, vybrané druhy, půl litru plech za 16,90. Birel, vybrané druhy, půl litru ve skle za 15,90. Pivo Pardal Echt, půl litru ve skle za 11,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru ve skle za 12,90. Radegast rázná desítka, půl litru plech za 17,90. Pilsner Urquell, půl litru plech za 28,90. Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Steinex štýrská klobása za 20,90. Kladenská pečeně z Kustelce za 19,90. Krahulík uzené vepřové ocásky za 14,90. Můj písecký uherák za 30,90. Váhala párky se sýrem za 18,90. Krásno, dušená šunka standardní za 15,90. Dle Gusta Poličan za 24,90. Leko šunka dušená v páře za 20,90. Kop, všechno dobré.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Krásno zauzený šunkový salám, 100 gramů za 16,90. Kunínská 15% zakysená smetana, 190 gramů plus 10 gramů zdarma za 18,90. Milko Tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů od 18 korun a 90 haléřů. Sedita Mila, 50 gramů za 14,90. Lays vybrané druhy, 130 gramů za 34,90. Davidov instantní káva v dóze, vybrané druhy, 90 nebo 100 gramů za 149,90. Jupík ovocík vybrané druhy, 330 ml za 13,90. Pivo Prout světlý ležák, 0,33 litrů ve skle za 18,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Rokycanech. Přejeme hezký poslech.